5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

I'll never let you part. For you're always in my heart. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Posloucháš správně.

každou pravdou se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Rytmu.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás. Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: té hodině a vy víte samozřejmě, co to znamená. Na rádiu MB začíná dopolední rozjezd, kterého je takhle ve středu třeba. Vítám vás u něj!
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: Let Loose jsme si hráli na rádiu MB v dopoledním rozjezdu boleslavské sportovní fanoušky. Dnes čeká pohárový večer. Mladá Boleslav, tedy ta fotbalová, hraje druhé kolo MOL Cupu. Od 17:30 večer nastoupí na hřišti Meteoru Praha. No a znamená to, že Boleslav bude velkým favoritem. Boleslav do toho jde docela s příjemnou ligovou vizitkou. Teď tady na to koukám. Po 5 kolech má 3 výhry a 2 remízy. No a v tabulce je nahoře, na druhém místě.
1: Radio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Magna. Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna.
0: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna.
0: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna.
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna.
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

9 hodin 28 minut, my tady u nás na rádiu MB prostě vždycky chceme mít co slavit a daří se nám to. Třeba dnes mají svůj den psi. No, Mezinárodní den psů připadá právě na 26. srpna. Já mám doma bouvíčka, takže prostě to dnes budeme muset nějakým způsobem oslavit. Jestli máte doma také psa, můžete mu dnes dát nějaký extra pamlsek, i když upřímně pes pravděpodobně neví, že je 26. srpna. On prostě ví, že včera třeba dostal pamlsek a dnes ho bude chtít pravděpodobně taky. No a teď je takový malý průzkum, kdo je u vás doma skutečný šéf? Vy, partner, partnerka a nebo pes? Jen si to přiznejte, kdo pak u vás štěká? My si

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: opravdu krásně, tak doufám, že si to budeme všichni užívat. Dneska je Mezinárodní den psů, už jsem o tom mluvil, doma budeme slavit. Luky mi taky hlídal pejska, když jsem byl na dovolené. Ve zkratce, Luky, jak to šlo?
1: Báječný, hele, krásný dopoledne. No, tak byl jsem požádán vlastně tvým bratrem, který ho měl hlídat původně, tak taky vypadnul, on věděl moc dobře proč. Hned první noc, nebo po hned první ráno jsem přišel a uprostřed tvého obýváku byl obrovský hovňous.
0: Nech to, ty jsi nikdy nepokadil, viď.
1: Rozdrbaný pelíšek po celý zahradě a ještě načúráno. No. Takže bylo to opravdu výživný a když budeš potřebovat příště, klidně řekni.
0: Budu uvažovat, protože abys přijel ty a chcípla mi ryba.
1: A rybičku
0: ryba mi chcípla, pes se mi posral a tak dále, ach jo. No nic, pojďme dál, dnes svátek slaví Luďové, tak Luďkům přejeme všechno nejlepší. A pozor, narozeniny má, a to rovnou kulaté, 40. Luky, Mekuli Kalkin.
1: Máš jo, dobře.
0: To vypadá na kvalitní dopoledne dneska. Hele, koukal jsi na Sám doma, máš rád, předpokládám.
1: No samozřejmě.
0: Tak, to nám stačí tak.
2: Nikdo tam není oblečenej. Trapas.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Ne, že by vás od mikrofonu zdravil Fantomas, to je další muzika, která je za námi. Od mikrofonu vás zdraví Roman. Rádio MB vysílá z Mladé Boleslavy a vysílá do všech koutů světa. Jestli je nějaké zajímavé místo, na kterém nás třeba posloucháte, napište mi to do chatu na našem webu. Třeba na zajímavém místě v práci, na Jeřábu, co já vím, nebo v zahraničí, na Kostarice, takové zajímavé místo mě prostě zajímá. Luky třeba teď odešel na záchod a říkal, že si mě tam pustí. No tak tohle mi úplně jako psát nemusíte, nemusím vědět zase úplně všechno, ale jsem zvědavej na vaše reakce. Chat máme na webu vpravo dole.

0: Poetika půlnoc, 10 hodin 16 minut. Já jsem se vás ptal na zajímavá místa, kde nás třeba ladíte. Dejme tomu. Zdravím Rádio MB, prostě a jednoduše ze Škodovky. V uchu mám sluchátku a ladím vás celkem často. Pája od moře nás zdraví Aleš. Jsme zrovna na pokoji a půjdeme k bazénu. 33 stupňů tady máme v Turecku. A ještě nám psal Henry z Mnichova Hradiště. Poslouchám vás při vyklízení domečku. Tak my také zdravíme úplně všechny.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás!

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Svět je zlej!
6: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od pekaře.
7: Tak

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
2: No, srážky mají ustávat a odpoledne bude oblačno, měřit budeme 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra, hlavně v pátek, se vrátí vysoké teploty, aby se na víkend opět ochladilo.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta a nebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: byl DJ Miko na Rádiu MB. Krásnou středu vám od mikrofonu přeje Roman. Pokračuje dopolední rozjezd a už jsme vstoupili do poslední dnešní společné hodiny v rámci dopoledního rozjezdu. V Mladé Boleslavi se nám ode dneška až do neděle hraje Ško Energo Cup. Můžete také vyrazit, podívat se na zajímavé zápasy. Už dnes se bude hrát ten první, no a Amix Florbal Mladá Boleslav vyzve Spartu. Začíná se v 18:30. Kromě Sparty a Mladé Boleslavy se turnaje zúčastní i zahraniční týmy Linköping Innebandy a nebo Florbal Königsberg.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezké dopoledne, no dnešek je docela nabitý. Kromě toho, že dnes slaví pejskové, tak na 26. srpna připadá také takzvaný Women's Equality Day, který připomíná získání volebního práva žen ve Spojených státech v roce 1920. Takže máme dneska psy, historii a rovnoprávnost. Chybí už jen Mezinárodní den něčeho, co Češi opravdu potřebují. A mimochodem, kdybychom ho mohli založit tady v rádiu, tak co by to asi tak bylo? Mezinárodní den pozdního příchodu do práce, den kávy, třeba to by zase slavil Luky asi každý den, den posledního volného parkovacího místa. Ta káva ta tam asi někde je, že jo, v kalendáři, možná několikrát, to jsem řekl blbě. Ale může to být třeba den člověka, který konečně uklidil e-mailovou schránku. Zrovna před chvilkou se mi to stalo, takže vidíte, na něco bychom určitě přišli.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Wellness, Kali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Rádio MB, my se teď podíváme také na náš web. Je tam info o tom, že hasiči včera zasahovali v Luštěnicích. Ano, došlo tam k požáru obytného domku, který byl tedy nejspíše určen k rekreačnímu využití, takže tam naštěstí zrovna nikdo nebyl. Příčina požáru se každopádně vyšetřuje. No a když se podíváte na náš web, je tam také článek o tom, že se blíží 7. narozeniny Rádia MB. To samozřejmě všichni víme, na co všechno se můžete těšit a kde koupíte své lupeny. Podívejte se www.radiomb.cz. Bude to oslava a party jako blázen.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plod smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hi! This is...

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: magnasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz. Rádio

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zděna šedá jako pondělí, Lot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: dneska na startu nové hodiny v podání Madony. No a v pohodě budeme pokračovat. Já už vás vítám v tento čas od mikrofonu Rádia MB. Moje jméno je Luky, no a se mnou samozřejmě dorazil odpolední úlet. Na chvilku se tu tedy usadím a uděláme si pohodičku. Kdo do toho půjde s námi? Já tedy doufám, že především vy všichni, co nás právě teď posloucháte, ale v playlistu už tu budou Offenbach, Dr. Alban, Marek Ztracený nebo Roxette. Za chvilku se taky mrkneme na slavnou AI, konkrétně teda třeba na to, kolik spotřebuje energie na jednu odpověď, když se jí na něco ptáte. No a když budeme u té inteligence, tak se taky mrkneme na jeden zajímavý Dream Recorder, takže na tohle všechno si počkejte a já už spouštím slíbenou muziku. Právě teď Offenbach, Miles Away, buďte s námi.
1: Radio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

Bez AI se dneska mi přijde prostě nehneme z místa. Před časem se říkalo, že my jako lidi hloupneme s příchodem a rozšířením chytrých telefonů a dostupnosti internetu, protože, a co si budeme povídat, i já toho využívám, prostě když něco nevíme nebo si nemůžeme vzpomenout, okamžitě sáháme po tom nejpohodlnějším a to je samozřejmě telefon. Hlavu tedy už de facto moc nepotřebujeme. Možná tak pro nějaký základní životní funkce, jako udržet se vzhůru, najíst se a dojít si na záchod, i když i na to už jsou dneska aplikace, aby vám tohle to připomněli. No a jak se říká, next level byl nástup umělé inteligence, která naší pohodlnost a používání vlastní hlavy a kreativity posunula zase o pořádný kus dozadu. No a co si budeme, konzultujeme s ní úplně všechno a celkem už mi leze na nervy, když všichni začnou větu tím, že umělá inteligence říkala, podle umělé inteligence je to takhle správně. No, udělá za nás domácí úkol, napíše slov, písničku, básničku, sestaví diplomovou práci a prostě cokoliv, na co si vzpomenete. Nemusíte ani nic vyhledávat, jenom se prostě chatu GPT zeptáte a odpověď vám naservíruje přímo do ruky. No a my se pojďme mrknout, co takovej dotaz pro chatbota spotřebuje energie, protože je to celkem překvapivý údaj. Tak třeba takovej chatbot Google Gemini v průměru za jeden jediný dotaz spotřebuje 0,24 watthodin energie a to je přibližně tolik, jako když si doma pustíte televizi na 9 sekund. A to není všechno. Sice nevím, jak, ale k tomu se přidává taky zhruba čtvrt mililitru vody. To je asi 5 kapek a 0,03 gramu oxidu uhličitýho. Takže když se pořád AI budete ptát na nějaký kraviny, tak jste hodně neekologický. Tak co, přiznejte se, používáte ji často, dejte mi vědět, no a udělám si takovej svůj malej AI průzkum. Ale co si budeme nalhávat, je to pohodlný. Radio MB. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Question. What is love?

0: Malibu, splněný sen, Miley Cyrus, to je středeční odpoledne s Rádiem MB a my jsme se tady bavili před chvilkou o tom, jak strašně pohodlníme díky AI. Jako za chvilku na ní budeme tak spolehat, že prostě přestaneme sami úplně přemýšlet. Ale jako neříkám nic, je to fajn věc, umí fakt zajímavý věci a jednou z nich je, když už jsme tady u těch snů, jak nám zpívala Miley před chvilkou, tak to je nový AI Dream Recorder. Je to krabička, který ráno co nejlíp popíšeš to, co se ti v noci zdálo a ona ti z toho vytvoří rozmazaný nostalgický video tak, aby to fakt vypadalo jako ze snu. To ti pak přehraje na malém displeji a ty si je pak můžeš i uložit. Jako tohle by mě dost zajímalo, jelikož moje sny bývají, jak jsme se tady už taky několikrát bavili, někdy dost zajímavý. Mohl by z toho být docela dost bizarní filmeček. Ale on je problém spíš jiný. On si člověk ty sny většinou moc nepamatuje, ale jako až přijdou s něčím, co bude sny nahrávat přímo z vaší hlavy během spánku, tak na to bych se teda chtěl vždycky ráno mrknout. Co totiž moje hlava ve spánku občas vyprodukuje nebo vymyslí, tehdy to, co si pamatuju, to je neuvěřitelný. A teď si představte to, co si nepamatuju.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné Mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Pečo Boys nám rozjeli novou hodinu a pár minut po 15. pokračuje náš odpolední úlet a vy jste ve společnosti a v dobrých rukách Rádia MB středeční, spíše zamračené odpoledne. Ale žádný strach, už zítra se zase ohřejeme, teploty se mají točit okolo 27 stupních v příštích dvou dnech. Sice to nebude úplně bez mraku, ale to už bychom asi chtěli moc. Já jsem tedy spokojený i takhle, no a abyste byli spokojení i vy, pokusíme se s tím něco udělat a zahřejeme vás písničkou. Chris Brown, Hit the Floor, Street 69 a taky Diana Ross. Tak jdeme do toho. Odpolední úlet s datem 26. srpna pokračuje dál. Svátek mají mimochodem všechny Luďkové, tak to s nima oslavte a já posílám Chrise Browna, Holy Blindfold.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Radio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Srdce točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Tolik věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: magnasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Nová extraligová sezóna už nám, přátelé, klepe na dveře. Mladoboleslavští bruslaři už se pilně připravují. Za sebou už mají několik přípravných zápasů. Ten další čeká bruslaře už zítra, kdy vyráží na led Kolína. Tak budeme fandit. Zatím se nám popravdě v přípravě moc nedařilo, ale teď ještě o nic nejde. Tak ať se kluci pěkně rozkoukají, rozbruslej a už za chvíli se do toho pustíme naplno. Několik změn se v kádru událo, ty nejčerstvější jsou odchod Dominika Lakatoše a příchod kanadského útočníka Stevena Gendrika a změny nastaly nebo nastanou také na trenérské lavici. Hlavním trenérem pro letošní sezónu bude oficiálně Petr Haken, asistent trenéra bude František Ptáček a taky Jakub Klepiš, se kterým jsme právě před chvílí dotočili nový bruslař podcast. Já se na to už dnes večer vrhnu, sestříhám, no a vy se dočkáte dalšího dílu a tenhle rozhovor, tenhle podcast bude opravdu zajímavý. Jakub Klepiš má za sebou určitě zajímavou a bohatou minulost, no a do mladoboleslavského týmu neodmyslitelně patří už řadu let. Takže určitě vyhlížejte nový bruslařův podcast a já už jdu vyhlížet další muziku. A co vyhlížet? Já ji mám přímo před sebou. Diana Ross, Avril Lavigne anebo Whitney Houston. Tak muzika letí.
0: Radio MB.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Zap.

0: ho pomalu, ale jistě uzavírá. Na hodinách se blíží 16. hodina, na chodbě se blíží Roman, no a já tradičně opouštím studio. Předávám štafetu, no a s vámi se pro dnešek loučím. A to songem od kapely Opět a Radeček. Budu rád. No a samozřejmě já budu rád, když dál budete ladit Radio MB, dál budete zůstávat s námi. No a když se tady sejdeme zase zítra při naší dvouhodinovce. Mějte se krásně. Přeju co nejpohodovější zbytek středečního dne. No a samozřejmě fajn poslech. Pozdravujte Romana a čau.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 14:00.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Odháněl na rádiu MB. První, druhý, tak se jmenuje tahle skladba. Také Luboš Odháněl se mimo jiné chystá do Bezna, kde 14. listopadu bude zpívat. Jak nám on sám řekl, bude to velký a bude to stát za to. 14. listopadu v Bezně ale vystoupí třeba také Jakub Děkan, Pekař, Green Day Revival a nebo kapela Alchymie. www.ticketlive.cz, tam se prodávají lupeny za pouhých 350 korun. Doufám, že už je máte, pokud ne, raději si je už pořiď. No a mezi tím, co budete nakupovat své lupeny na 7. narozeniny Rádia MB, já vám budu hrát další skvělou muziku, bude tu Florida, Motivate a nebo třeba Proteus a jeho cesta. Tak jo, to je naše cesta do 17. hodiny, za chvilku si dáme fotbalové info, protože dnes se jde do boje Boleslav.
1: Rádio MB.

0: Tu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

sportovní fanoušky dnes čeká pohárový večer. Fotbalová Mladá Boleslav hraje druhé kolo MOL Cupu, od 17:30 nastoupí na hřišti Meteoru Praha, no a Boleslav do toho jde s docela příjemnou ligovou vizitkou. Po 5 kolech má 3 výhry a 2 remízy a v tabulce je hodně nahoře, na druhém místě. Tento zápas na hřišti Meteoru začne asi tak za hodinu. Jinak zítra odehrají další přípravu také hokejisté Mladé Boleslavy, tentokrát se představí v Kolíně a hokejová Bolka nám představila i další posilu včera. Je to kanadský útočník Steven Jendrik. 29letý rodák z Prince George přichází z finského Lukorauma. Držíme palce, ať se mu v Bolce daří. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Stále ještě posloucháte Hodinu s Romanem. Je to docela sportovně nabitý. Jak už jsem říkal, dnes čeká další pohárový zápas fotbalisty Mladé Boleslavy na hřišti Meteoru. Začne se v 17:30. Zítra odehrají další přípravu hokejisté Mladé Boleslavy a bude to v Kolíně. No a aby toho nebylo málo, tak mezinárodní florbalový turnaj Ško Energo Cup se letos opět hraje v závěru letních prázdnin ve sportovní hale v Mladé Boleslavi a hraje se ode dneška do neděle. V 18:30 začne zápas Mladá Boleslav Sparta. No a protože už se blíží 17. hodina, znamená to, že já se pro dnešek loučím, mikrofon předám Davidovi a budu se těšit na zítřejší dopoledne, kdy budeme opět spolu prostřednictvím éteru mezi 9. a 12. hodinou dopolední rozjezd. Doufám, že u toho nebudete chybět ani vy. Rádio MB. Rádio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 26. srpen pokračuje svátek slaví Luďkové, přejeme všechno nejlepší. No a jedna významnost 26. srpna se připomíná Mezinárodní den psů, který upozorňuje také na péči o psy a podporuje jejich adopce. Ale my dneska nebudeme dělat psí přehlídku, spíš si připomeneme jednu věc, kterou máme s těmi čtyřnohými potvorami společnou, umět si udělat radost úplnou maličkostí. Někdy stačí dobrá muzika, něco dobrého k jídlu a vědomí, že pracovní den už se pomalu láme. Je středa, srpen se pomalu a jistě blíží ke konci, ale léto ještě rozhodně neřeklo poslední slovo. Zítra bychom měli měřit teploty kolem 27 stupňů. No, teď si udělejte pohodlí, přidejte hlasitost a nechte starosti na chvíli někde venku. Rádio MB je s vámi, krásný středeční podvečer.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: Tady je David, Radio MB, krásný den vám přeju a teď mám pro vás něco, co se podle mě stalo snad každému. Přijdete do kuchyně a nevíte proč, zastavíte se uprostřed místnosti a snažíte se vzpomenout, co jste chtěli. No tak se vrátíte zpátky do původního pokoje a najednou si vzpomenete. Psychologové tomu říkají doorway efekt. Změna prostředí může krátkodobě narušit vybavení toho, co jste měli v hlavě. Takže pokud dneska vejdete do místnosti a zapomenete, proč tam jste, není to věkem, jste právě překročili dveře a váš mozek provedl restart. No, tak komu se to nestalo, ruku na srdce, že jo? Nic, my hrajeme další muziku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: při středě 26. ladíte Radio MB a já teď mám pro vás jeden z nejlepších psychologických triků. Ten se odehrává v supermarketu. Když jdete nakupovat hladový, nakoupíte víc, to známe. Ale zajímavý je, že člověk si často nekoupí jen víc jídla, koupí si i věci, které by normálně vůbec nechtěl. Přijdete pro mléko a odcházíte s chipsy, čokoládou, pizzou a něčím, o čem vůbec nevíte, co to je. Doma vyndáváte nákup z tašky a říkáte si, hergot, proč jsem to koupil? Odpověď je jednoduchá. V 10 dopoledne jste byli rozumný člověk, v 10 večer jste byli hladový savec. No, přátelé, kamarádi, já se teď loučím a těším se na slyšenou opět zítra po 17. hodině.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál?
4: My

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

10. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: aplikace Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Zap

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od Nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

is a DJ. Taneční zóna. Radio for you.